Date propodil sem školu, ale učitelů bol, u neměl jsem nadání k učení.

0: Vesto luci capitoli Vec, vidicaci et pec li vou formo
1: Namo drebne bis la tes lunce plane frela Se quors tu gemu od vieku Přemoc nohu ní ze síle náka Ne v klidu květin rosa od vieku Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš stoupá od vieku Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se tříští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Nejsou ani dnes nesmrtelní bozi bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy je slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: schöne Tiere.
1: Ich sprach ihm Matjeje.
0: Jasmine. Otra bischeklim.
1: Den padle im Pase.
0: Misi.
2: Vero, vero.
0: To už je pričekáno, či štěstina.
2: Vero, vero.
0: Ajdeš, bys náruč padný.
2: Vero, vero.
0: Ajdeš.

0: Pletu skrčen jeden, zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé.

0: Lečas cedričiesem, prosil skrari karec. Meine Herr, meine Herr!
1: Ale panove, Chrisa, vždyť se vnese o život. Prova, brade, smilovali.
0: Klečesi jako nynie, spadales, pokrytes, okupa, aj vohanejší smrti promane.
1: Prova, bradele, to je su žerti. Ja nesem prytec, ne mi vás nepatrím. Ja nesem ještě nenarodil. Ja nesem si budoucnosti. Upilovaní.